0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr. What are you looking at?

se myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct.

0: Právě teď na našich vlnách, pojďme na to. Brzy budou jahody, počátkem června odstartují u Olomouce oblíbené samosběry jahod, které i přes jarní mrazy nabídnou rekordní výměry. Ve Skrbeni bude 9 hektarů jahodníků a v Nedvězí 7, píše o tom olomoucký deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Obnova ptačí voliéry z 19. století v Podzámecké zahradě v Kroměříži je hotová. Je součástí pavího dvora. Olomoucké arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z konce 19. století.
2: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního

0: úřadu, pana Kybasta a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
1: Doplnila Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství. Méně stresu pro děti ve Vyškovské nemocnici. Ta slavnostně otevřela zcela zrekonstruované dětské oddělení z 10 pokoji a 18 lůžky. Je tu nové moderní prostředí, které má malým pacientům přinést duševní pohodu. Lidé půjčují státu. Zatím objednali nové české státní dluhopisy asi za 22,5 miliardy korun. Zájem překročil původní emisní plán 20 miliard korun, informuje ministryně financí. Rozhodla tedy, že se dluhopisy budou prodávat dál, a to do odvolání. Sport. O krok blíž postupu do hlavní části French Open je tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. Ve druhém kole kvalifikace přemohl Argentince Gomeze po setech 7-6 a 6-2 a už je jen jedno kolo od účasti v hlavní soutěži.
2: Počasí. Jaká bude předpověď v našem regionu pro čtvrtek? Čeká nás oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne nás budou provázet taky dešťové přehánky. Nejvyšší

0: neděli by mělo opět sem tam zapršet.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, když si všechno naplánujete, stres nemá šanci. Býci, snažte se neustále získávat další zkušenosti. Blíženci, pozitivní myšlení je klíčem k lepším výsledkům. Radci, přestaňte o sobě pochybovat. Lvi, buďte vstřícní a věřte novým nápadům. Pany, jako vždycky, uděláte skvělý dojem. Váhy, vyzkuste být trochu víc tolerantní. Štíři, doma zavládne vyloženě pohodová atmosféra. Střelci, udržujte se dál v mentální kondici. Kozorozi, usměje se na vás štěstí, dokonce i v práci. Vodnáři, jděte si svou vlastní cestou. A co my ryby? Měli bychom myslet na sebe a vyhýbat se toxickým lidem.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušení po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
5: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
6: Mluvíš mi po hlavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
7: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.
1: V

0: přání Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
0: Rádio pro lepší náladu.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, když si všechno naplánujete, stres nemá šanci. Býci, snažte se neustále získávat další zkušenosti. Blíženci, pozitivní myšlení je klíčem k lepším výsledkům. Radci, přestaňte o sobě pochybovat. Lvi, buďte vstřícní a věřte novým nápadům. Pany, jako vždycky, uděláte skvělý dojem. Váhy, vyzkuste být trochu víc tolerantní. Štíři, doma zavládne vyloženě pohodová atmosféra. Střelci, udržujte se dál v mentální kondici. Kozorozi, usměje se na vás štěstí, dokonce i v práci. Vodnáři, jděte si svou vlastní cestou. A co my ryby? Měli bychom myslet na sebe a vyhýbat se toxickým lidem.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: www.zofy.cz.
1: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: nové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: za session.
1: Víte, že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech.
3: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
2: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
2: Rádio Haná.
1: Ráno je top.

0: Dobré ráno, je s vámi Rádio Haná, 5 hodin 56 minut.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Další songy jsou připravené pro vás. Probudí se s námi Tear for Fears, také Teddy Swims, dáme si jeho milované Bad Dreams. Vzpomínáte, kdo nám zpíval v Olomouci na pálení čarodějnic na pevnušce ve snách? S Katkou Marii Tichou po vodě budou hrát. Teď vysíláme nové zprávy. Je 5.56.
2: Bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďme na to. Brzy budou jahody, počátkem června odstartují u Olomouce oblíbené samosběry jahod, které i přes jarní mrazy nabídnou rekordní výměry. Ve Skrbeni bude 9 hektarů jahodníků a v Nedvězí 7, píše o tom olomoucký deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obnova ptačí voliéry z 19. století v Podzámecké zahradě v Kroměříži je hotová. Je součástí Pavího dvora. Olomoucké arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z konce 19. století.
4: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu Pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu pana Kyba a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
3: Doplnila Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství. Méně stresu pro děti ve Vyškovské nemocnici. Ta slavnostně otevřela zcela zrekonstruované dětské

Rok blíž postupu do hlavní části French Open je tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. Ve druhém kole kvalifikace přemohl Argentince Gomeze po setech 7-6 a 6-2 a už je jen jedno kolo od účasti v hlavní soutěži.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Jaká bude předpověď v našem regionu pro čtvrtek? Čeká nás oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne nás budou provázet taky dešťové přehánky. Nejvyšší

0: neděli by mělo opět sem tam zapršet.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz
2: Doprava.

cestou u budovy ředitelství nemocnice. A v Šumperku je stále uzavřen most přes řeku Desnou na ulici Hraběšická. Objíždíme to až do konce července. Tak hlavně opatrně a pohodu za volantem. Rádio Hana.

0: Not Radio Haná, dobré čtvrteční ráno.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo knedlo zélo.
0: No takhle, nechybělo mnoho a včera se na tom ledě zázrak stal. Český hokejový lev se na ledě motal do italských špaget. Prohrávali jsme a blamáž proti podceňovanému soupeři jsme odvrátili normálně až v závěru utkání, během třetí třetiny. Nakonec jsme vyhráli 3-1. Za nás teda, jak nad tím přemýšlíme tady u nás v rádiu, je to geniální kamufláž. A skvělé matení silných soupeřů, se kterými budeme hrát a kteří si potom nebudou vědět, co si o nás myslet. Tak doufejme, že i včera to byla taktika. Dobré ráno, čtvrtek, 21. květen. Za chvíli zajímavosti z dnešního kalendáře a teď v 6 hodin 11 minut do hry na rádiu Haná naskakuje první hudební formace pod vedením Katky Marie Tiché.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební

0: Kamkoliv ve čtvrtek ráno půjdete, my vás budeme následovat, dělat vám rádi společnost, vylepšovat nový den. Za chvilku si k tomu pozveme i Taylor Swift anebo Robbieho Williamse. Jsme s vámi také na moravských ranních cestách, zdravíme policejní hlídky. Teď preventivně kontrolují provoz na příjezdu od Olomouce do Velké Bystřice, také mezi Olomoucí a Dubem nad Moravou. Více z dopravy na Vlnách Rádia Haná před půl sedmou a teď v 6 hodin 18 minut na Rádiu Haná prohledáme dnešní kalendárium.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme čtvrtek 21. května, narozeniny slaví herec Ivan Vyskočil, kanoista Martin Doktor, také legendární fotbalový brankář, rodák z Křilova u Olomouce Ivo Viktor. A svátek slaví každá Monča, Móňa, taky Monička, takže i Monika z Přátel.
2: Víš, že jsem netušila, že máš v sobě tolik hrdosti?
3: To mám, jistě, že jsem tvůj muž a z téhle situace nás dostanu, kdybys měla dřít dvakrát tolik.
0: Na dnešek připadá i Mezinárodní den čaje a Mezinárodní den kachliček. Hlavně, ať vám to dnes na žádné nepodklouzne. Užijte si celý čtvrtek 21. května.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádio Haná.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na radiohaná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na radiohaná.cz.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
9: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
10: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz
11: Zubrsraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
4: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
12: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Rádio Haná.
10: Přejeme rádio.

0: Nové Hvězdné války, horor Pasažér a po čtvrt století návrat prvního dílu Šreka. Jsou dneska filmové novinky v moravských kinech a opět se o nich více rozpovídá filmový expert Rádia Haná už po půl sedmé. A teď v 6.29 se před dalšími hity zaměříme na ranní dopravu a taky na počasí na naší milované Moravě. Teploty pro čtvrteční ráno jsou na Olomoucku, Přerovsku, Vyškovsku, taky na Moravsko-Třebovsku mezi 11 a 14 stupni. Ráno a večer skoro jasno, přes den polojasno nebo oblačno, místy přehaňky a teploty do 23 stupňů Celsia. Doprava. Policie v okolí Olomouce a uzavřený pruh na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď pomáhá a chrání na příjezdu od Olomouce do Velké Bystřice poblíž zdejšího obchodu Penny. Další hlídka mezi Olomoucí a Dubem v Charvátech. A pozor na uzavřený pruh na 11. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov za Brodkem u Prostějova. Naší Moravu dobře známe, dopravu co půl hodiny máme.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Ráno je to.

0: Ve čtvrtek ráno máte naši plnou pozornost, prožíváme s vámi další nový den na vlnách Rádia Haná, přemýšlíme, co si spolu dáme na snídani a jestli si u toho uvaříme kafe anebo čaj. No takhle, ta čajová varianta je dneska vhodnější, protože slavíme Mezinárodní den čaje. My v našem nejlepším hudebním výběru necháme vyluhovat Česnýho Hoxe, budou také Clean Bandit, po 6:45 vyřídíme vaše vzkazy z Facebooku Rádia Haná, zase na něm dneska řešíme zajímavou věc a předtím 7 minut po 6:30 jdeme do kina, protože čtvrtek přináší další premiéry.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři. Váleční zločinci.
4: Ať žije Impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé Impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Než se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
5: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
6: Mlišme po hlavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
7: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
0: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
13: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
14: Ten

0: kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS ticket.
2: Posloucháte Rádio Haná. Hezké ráno.

0: Pro Superlán ráno, lepší pocit a váš krásný den, hrajeme nejlepší hudební výběr, je 6.50, ladíte své domácí moravské rádio Hana, je pecka, že také dneska jsme spolu v kontaktu i na našem Facebooku, kde je další ranní výzva, zapojte se, ptáme se, jaká šéfová věta by vám 100% zlepšila den. Lada píše, že by chtěla slyšet, kontrola proběhla v pořádku, děkuju, tady máte odměnu. Evžen by chtěl slyšet od šéfa, děkuju za vaši práci, Evžene, bez vás by to tady nefungovalo. Honza se přiznává, že jeho šéf je kliděs. Občas mu jenom tak řekne, že další den má volno, to je super. A Richard by od svého šéfa chtěl slyšet, ty Richarde, nic nedělé, sedni si a vem si v dolek. Taky bych si dal. My přejeme, ať dneska od šéfa nebo od šéfové slyšíte alespoň něco hezkého. A kdyby náhodou ne, kdyby to náhodou nevyšlo, tak nevadí. Máte nás a my vám hrajeme samé hezké hity. Jsme Radio Hana.
1: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Vaše hra je každé ráno skvěle naladěná, platí to i dnes, hezký čtvrtek, 6 hodin 56 minut. Připravené jsou další aktuální zprávy, počasí, doprava a potom...
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: To nejlepší od Genesis, dostaneme i hudební znamení od divokýho Billa.
2: Jako kose na kámen je znamení, ať víš kam jí,
0: po 7 hodině s námi postel u stele Alex Borer. Jsme tady pro vás a přejeme překrásný den, dobrou chuť ke snídani a pěkné vstávání. Tomáš Gottwald servíruje nové zprávy.
3: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Je čtvrtek 21. května. Konec starého malého zimáku v Olomouci. Zbyla z něj po rychlé demolici jen základová deska. Beton na místě zůstane, než se tu začne stavět nová malá hala, aby se zabránilo znehodnocení podloží, píše deník. Doplníme, že zakázku na stavbu nové tréninkové haly chce město vypsat v létě. Nová ledová plocha za plecharénou má sloužit veřejnosti a tréninku bruslařských sportů. Je nutná, Olomouc je jediné extraligové město bez druhé ledové plochy.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Opakované měření hluku na novém úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem dokončili odborníci. Výsledky budou za 6 týdnů. Připomeneme, že předchozí měření

0: třetí vítězství si připsali ve skupině B na mistrovství světa ve Švýcarsku čeští hokejisté. Ve svém čtvrtém utkání přemohli Itálii 3-1, ale ještě ve 46. minutě zápasu prohrávali. Vítězný gól dal v posledních 10 minutách utkání Jakub Flek.
1: Na mistrovství světa už prostě není lehkýho soupeře, všechno se to vyrovnává. Italové skvěle bránili, oni na to mají založený systém, mají to založení prostě na tom středním pásmu, na dobrý obraně a čekají na tu šanci, která potom přišla, ale samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme to nakonec dotáhli, protože to už nevím, bych asi chodil kanálem a fakt.
0: Komentoval pro ČT zápas s Itálií hokejový útočník Jakub Flek. Fotbalová Evropská liga má vítěze, titul vybojovala anglická Aston Villa, ve finále porazila německý Freiburg 3-0 a šampiona má i český fotbalový pohár. Poprvé ho získala Karviná, která ve finále přemohla 3-1 Jablonec.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Přinášíme meteovýhled až do konce týdne, od čtvrtka až do neděle. Víme, jak bude dnes ráno a večer, skoro jasno, přes den polojasno anebo oblačno. Místy přeháníky, teploty dnes do 23 stupňů. Na zítřek se rýsuje polojasno anebo oblačno, 21 až 24. A co víkend? Oba dny sluníčko, skoro jasno anebo polojasno. Sobotní i nedělní teploty kolem 24 až 27 stupňů Celsia. Policie v okolí Olomouce a uzavřený pruh na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď pomáhá a chrání na příjezdu od Olomouce do Velké Bystřice poblíž zdejšího obchodu Penny. Další hlídka mezi Olomoucí a Dubem v Charvátech. A pozor na uzavřený pruh na 11. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov za Brodkem u Prostějova. Naší Moravu dobře známe, dopravu co půl hodiny máme.
0: Rádio Hana.

0: Hrajeme pro vaše fantastické čtvrteční ráno s rádiem Hana. Je čtvrtek 21. května, svátek slaví Moniky. Po čtvrt na 8 se zaměříme na dnešní horoskopy. A teď 8 minut po 7 hodině zdravíme všechny moravské domácnosti, kanceláře, kavárny, dílny, sklady, stáje, úřady, nemocnice, policejní stanice, hasičské zbrojnice i moravské hrady. Hradní paní z Bouzova by se klidně mohla stát naše posluchačka Zdeňka, které už jsme poslali prachy ze Šťastné trojky.
1: Šťastná trojka!
0: Zdeni, hezké ráno.
2: Dobrý den, zdraví vás Zdenka z Otročkova na Bouzovsku. Dnešního dne jsem vyhrála 2000 korun s rádiem Hana. Jsem nejbohatší důchodce z Otročkova a tímto vás i do této vesničky zvu, protože je tam krásný konec světa. Ahoj, šťastná trojko.
0: Ahoj, děkujeme za pozvání. Takhle se tento týden radovala Zdeňka z okolí Bouzova. No a dnes ve čtvrtek můžete vašemu rodinnému rozpočtu přilepšit taky. Ve hře je další tisícovka, kterou utratíte třeba právě na výletech po památkách, nakoupíte plnou ledničku jídla nebo na zahradě uspořádáte grilovačku a my to zaplatíme. Do Šťastné trojky se nemusíte registrovat ani posílat nějaké placené SMSky, stačí jenom poslouchat tohle rádio. Jakmile vylosujeme tři čísla a právě těmi třemi čísly bude končit váš telefon, tak se z něj stačí dovolat jako první do studia rádia Hana a prachy budou vaše.
1: Šťastná trojka!
0: Soutěžíme každý všední den. Tak poslouchejte a nechejte svoje uši vydělávat. Více na webu rádio Hana.cz. Dobré ráno, divokej byl.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Na vlnách Rádia Hana jsme probudili také Bruna Mars, jsme rádio pro celý váš byt, celý dům, celou ulici, sídliště, pro celé velké město i malebnou vesničku. Na Rádiu Hana se spolu těšíme na celý hezký den, má být polojasno anebo oblačno, teploty do 23 stupňů Celsia. Další podrobnosti z naší meteocentrály doplníme před půl osmou, chystáme také další dopravu. Do našeho ranního playlistu už za chvilku přimícháme M People nebo Alexe Vorena. A teď v 7.16 je čas na naše oblíbené horoskopy s Martinou. Jaký bude den?
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, když si všechno naplánujete, stres nemá šanci. Býci, snažte se neustále získávat další zkušenosti. Blíženci, pozitivní myšlení je klíčem k lepším výsledkům. Radci, přestaňte o sobě pochybovat. Lvi, buďte vstřícní a věřte novým nápadům. Pany, jako vždycky, uděláte skvělý dojem. Váhy, vyzkuste být trochu víc tolerantní. Štíři, doma zavládne vyloženě pohodová atmosféra. Střelci, udržujte se dál v mentální kondici. Kozorozi, usměje se na vás štěstí, dokonce i v práci. Vodnáři, jděte si svou vlastní cestou. A co my ryby? Měli bychom myslet na sebe a vyhýbat se toxickým lidem.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: www.zofy.cz.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenicích ve smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Co to je?
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.

0: Minuty půl osmé, dobré ráno.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo knedlo zélo.
0: No tak přátelé, přiznejme si, že včera chybělo jenom pár minut a Italové málem poznali ten zázrak v podobě výhry nad českým týmem. Nečekal to nikdo. No nakonec naštěstí to naše kluci v závěru otočili z 0-1 na 3-1. V sobotu od 16 hodin 20 minut vletíme na Slováky. S našimi bratry je to vždycky takový atraktivní, peprný duel. Tak si tipněte, jak to dopadne. Více informací a další kuriozity ze šampionátu nabídneme v našem vysílání v ranní topce i po půl osmé. K hudebnímu Bully se na vlnách Rádia Haná postaví John Farnham anebo Slza. A teď v 7.28 kličkujeme mezi dopravou a počasím. Teploty pro dnešní ráno, tedy pro čtvrtek 21. května, jsou na Olomoucku, Boskovicku, Zábřežsku, také v okolí Rýmařova mezi 12 a 15 stupni. Ráno a večer má být na obloze místě skoro jasno, jinak přes den spíše polojasno nebo oblačno, sem tam přehaňky a denní teplotní maxima do 23 stupňů Celsia. Doprava. Kdo má v autě naladěno, ten není sám. V Olomouci, v Lipníku, ve Valmezu, také v Rožnově ranní provoz bez nehod a policejní hlídky teď pomáhají a chrání v Olomouci Hejčíně na Mrštíkově náměstí, také na kraji Zlína na ulici Anenská. Jedeme s vámi, dobré ráno.
2: Rádio Haná.

0: První krok k úspěšnému dni jste už udělali, naladili jste si Radio Hana, my za to děkujeme. Nejlepší hudební výběr je před námi CeeLo Green, také 90-ková klasika od All for One, I Swear. A teď 5 minut po půl osmé se podíváme opět na hokej.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Dobře víme, že na mistrovství světa ve Švýcarsku je český tým, čeští fanoušci a na fair play dohlíží i čeští rozhodčí. Ano, a jsou hned 3. Mezi 32 vyvolenými zebrami jsou Jiří Ondráček na pozici hlavního a také čárový Jiří Ondráček s Lukášem Rampírem. A teď si říkáte, počkejte, moment. Vždyť to je chyba. Dvakrát jste v tom rádiu hlásili Jiřího Ondráčka. Máte pravdu, všimli jste si toho, ale není to chyba. Jsou to skutečně dva lidé, dva jmenovci. Poprvé v historii mistrovství světa tak mohou zápas řídit dva rozhodčí se stejným jménem a příjmení a jsou z Česka. Zatímco hlavní Jiří Ondráček píská svůj první šampionát, tak jeho jmenovec na čáře prožívá už svůj 6. seniorský turnaj. Takže až u televize uslyšíte větu Ondráček poslal Ondráčka na buly, klidně to může být pravda.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.

0: A Kuťka je zase fuč.
1: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
0: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
1: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co? Mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
2: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
3: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
4: Na luskni.cz to jede. Vyber

0: pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
3: Rádio Hana.

0: Jestli by mohla být nějaká neoficiální hymna dneška, byla by to na rádiu Hana třeba i tahle.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.
0: Takhle, proč si to pouštíme 2:45? Protože, řekněme si upřímně, a mluví se o tom dneska naprosto všude, tam, kde je zájem o hokej, nechybělo mnoho a včera málem Ital poznal ten zázrak. Jaké je to porazit Česko? Takhle český hokejový lev se na ledě včera trošku zamotal, že řekněme si, do italských špaget. Prohrávali jsme 0-1, no ale potom, že ta blamáž proti podceňovanému soupeři se nakonec odvrátila. Zaplať pánbu za to, až v závěru utkání nakonec jsme tedy nad Italy vyhráli 3-1. Ale my nad tím tady v rádiu přemýšlíme, říkáme si s kolegy, proč ti naši kluci udělali takové drama. A přišli jsme na to. Je to geniální kamufláž. Je to skvělé matení silných soupeřů, kteří potom nebudou vědět, co si o nás mají myslet a jak se na nás mají připravit, když jsme se trápili s Italy. Kouči, tohle je geniální. Všechno je to taktika. Teda, že, kouči, že to je taktika? Věřme tomu, že ano. Dobré ráno, čtvrtek 21. květen, za chvilku další nové zprávy, počasí, doprava, rádia Hana. A teď pro váš úsměv zpívá milovník surfování přírody a ekologie. Je to rodák z americké Virginie a na rádiu Hana se věnuje jen vám. Jason Mraz. 3:03, hezký den.

0: Naprostá 90-ková hudební fantazie, tohle jsou Black Box, jejich fantazie na HDF 755. Jaká šéfová věta by vám dneska 100% zlepšila den, o tom si dneska píšeme spolu na Facebooku Rádia Hana. Překvapivě, tam není ani jeden komentář, něco ve stylu, hele, ode dneška máte vyšší plat, nebo vemte si týdenní placené volno. Možná to od šéfa nechcete slyšet, nevím, ale je tam plno dalších atraktivních myšlenek a nápadů od vás. My si to v ranní topce Rádia Hana projedeme po 8 hodině a budeme hrát, budeme zpívat, budeme tančit.
1: Hit za hitem.
0: S Xindlem X a Mirkou Miškechovou.
2: Dívám se do slovníku a zkouším zahnat zlej.
0: Podíváme se i na novinku od Aleho Farna, kterou

0: Jdeme na zprávy. Je čtvrtek 21. května. Jestli máte špatný pocit z některého znamenka na těle, v Olomouci bude speciální stan, v němž si můžeme nechat pigmentová znamenka zdarma zkontrolovat jako prevenci proti rakovině kůže. Bude na Horním náměstí dnes od 10 do 17 hodin.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hasiči z Olomouckého a Zlínského kraje poměřili v Přerově síly v soutěži ve vyprošťování z vraků aut a vítězství dobili domácí. Přerovská jednotka profesionálů zvládla správně vyprostit zraněného a podat neodkladnou pomoc za necelých 16 minut. Důležitý zaměstnavatel na Valašsku propouští. Jak píše ČTK, rožnovský výrobce polovodičů Onsemi propustil v Česku asi 200 lidí ze zhruba 1700 zaměstnanců. Firma to vysvětlila, že přizpůsobuje organizační strukturu prioritám. Kontakty pojede sbírat na Tchaj-wan šéf Senátu Miloš Vystrčil. Českou delegaci, která vyrazí na ostrov, bude dál tvořit asi 30 podnikatelů a zástupců univerzit a kultury. Cesta je v plánu na přelomu května a června.
1: Sport.
0: Jak se dařilo fotbalistům z našeho regionu ve 34. kole Moravskoslezské fotbalové ligy? Hranice remizovali 2-2 s Novým Městem na Moravě. Bčko Zlína zahrálo taky 2-2 s Frýdkem Místkem. Uničov přemohl Hlučín 2-1. Blansko padlo s Hlubinou 2-4 a Bčko Sigmy Olomouc s Hodonínem 0-1.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: A po zprávách rychlé počasí i doprava. Víme, jak bude dnes ráno a večer, skoro jasno, přes den polojasno anebo oblačno. Teploty do 23 stupňů, místy přehaní. Zítra má být na teploměru 21 až 24 stupňů, polojasno anebo oblačno. A co víkend? V sobotu i neděli teploty mezi 24 a 27 stupni a většinou skoro jasno nebo polojasno.
2: Čeká vás rekonstrukce.

zemí. 3 minuty po 8 ve čtvrtek ráno máte naši plnou pozornost. Posloucháte ranní topku Rádia Haná, čtvrtek 21. květen. Prožíváme s vámi další nový den. Přemýšlíme, co si spolu dneska dáme na snídani a taky jestli k tomu uvaříme kávu nebo čaj. Ta čajová varianta dneska je taková vhodnější, protože slavíme Mezinárodní den čaje, tak to nechejte pořádně vyluhovat. Do 8 minut vyřídíme vaše další vzkazy z Facebooku Rádia Haná. Zase na něm dneska spolu řešíme téma velmi zajímavé. A předtím je tady pro vás slavná švédka, která jako malá chtěla být profi tanečnicí a nakonec u ní vyhrál mikrofon. Na rádiu Haná Zara Larsson a její nejslavnější Lush Life. Dobré ráno, hraje.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana.

0: Dnešní vejelet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio

Super ráno, pro lepší pocit, pro váš krásný den. Hrajeme nejlepší hudební výběr čtvrtek 21. květen. Po čtvrt na 9 na vlnách Rádia Hana uslyšíte zajímavou věc. Proč byste právě dneska doma v koupelně měli umýt, vydrhnout a vyleštit kachličky? Tohle vás bude zajímat, za chvilku jdeme na to. Je 8.12, ladíte své domácí moravské Rádio Hana, naši ranní topku. A je pecka, že jsme spolu opět v kontaktu, taky na Facebooku Rádia Hana. Tady je další ranní výzva. Ptáme se vás, jaká šéfova věta by vám stoprocentně zlepšila den. Lada píše, že by chtěla od šéfa slyšet: Lado, kontrola proběhla v pořádku, děkuju za vaši práci, tady máte odměnu. Evžen, tento má podobné. Evžené, děkuju za vaši práci, bez vás by to nefungovalo. Honza, tak tomu můžeme závidět, protože jeho šéf je kliděs. Občas mu jenom tak řekne, že má další den volno. Honzo, tichá závist. A Richard by od svého šéfa chtěl slyšet: Richarde, nic nedělej, sedni si a vem si vdolek. Nevím, kde Richard pracuje, ale klidně bych si dal taky. Přijeme, ať dneska od šéfa nebo od své šéfové slyšíte alespoň něco hezkého. A pokud ne, nevadí. Máte nás? Jsme Rádio Hana.

Děkujeme, že posloucháte, tohle je váš ranní čtvrteční soundtrack. Dnešní ráno je otá až do zet plné hitů. 8 hodin, 15 minut, za chvilku to nejlepší z dnešního kalendária a teď nejlepší hudební výběr 90. Bee Gees, vzpomínáte si?

0: Kamkoliv během čtvrtka půjdete, my vás budeme velmi rádi následovat, dělat vám společnost od rána až do večera, vylepšovat vám den. Platí to také samozřejmě na moravských cestách, kam zdravíme řidiče, také policejní hlídky. Policie právě teď preventivně kontroluje provoz na obchvatu Olomouce u Olympie, více z dopravy na vlnách rádia Hná kolem 8:30. A teď v 8:18 prohledáváme dnešní kalendárium.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme čtvrtek 21. května, narozeniny slaví herec Ivan Vyskočil, kanoista Martin Doktor, také legendární fotbalový brankář, rodák z Křilova u Olomouce Ivo Viktor. A svátek slaví každá Monča, Móňa, taky Monička, takže i Monika z Přátel.
2: Víš, že jsem netušila, že máš v sobě tolik hrdosti?
3: To mám, jistě, že jsem tvůj muž a z téhle situace nás dostanu, i kdybys měla dřít dvakrát tolik.
0: Na dnešek připadá i Mezinárodní den čaje a Mezinárodní den kachliček. Hlavně, ať vám to dnes na žádné nepodklouzne. Užijte si celý čtvrtek 21. května.
1: Rádio Hana, kalendárium.
4: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
4: Jedině na Rádiu Hana.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: Rádio Hana,
1: Skyrock
4: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
4: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
4: Stahujte,
1: poslouchejte,
4: užívejte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.zofy.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
5: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
6: Super sraz. Poli Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super 2 dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
10: Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek. Rádio Hana.

Do kytar hrábli Rooney, When Did Your Heart Go Missing ve vysílání Rádia Hana 8.29. Dobré ráno přejeme. Nové hvězdné války, horor pasažer a hlavně po čtvrtstoletí návrat prvního dílu Shreka. Jsou ode dneška filmové novinky v moravských kinech, opět se o nich

0: Takhle má dneska být
1: doprava.
2: Policie u Olomouce, v Prostějově, také u Vyškova a porouchaný autobus ve Valmezu. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď pomáhá a chrání na 276. kilometru obchvatu Olomouce u Olympii. Další hlídku vidíme v Prostějově na Konečné pod dálnicí u Teska. Hlídají také na 2. kilometru D46 u Vyškova ve směru na Prostějov. A porouchaný autobus čeká na servis ve Valmezu na Masaryčce naproti Stavebnin. Naši Moravu dobře známe, ranní dopravu každou půl hodinu máme.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Rádio Haná a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: 8:37 hraje vám Rádio Haná. Těší se na vás za 80. léta Pointer Sisters. My se 100% spolu už po 8:45 podíváme také na to, kolik peněz je pro vás připraveno dneska v banku Šťastné trojky Rádia Haná. A předtím se vydáme do kina. Dobré ráno, 8:07.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honza, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učeníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Než se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už 250 let od premiéry legendárního filmu o zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
5: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
6: Mluvíš mi po hlavu!
2: Ten se teď po 250 let vrací na plátna kin.
7: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po 250 let, na čem vyrostli jejich rodiče.
0: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
9: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
10: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
14: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
1: Baví nás, baví vás. I ve čtvrtek.
15: Rádio Hana.

0: Klasické čtvrteční ráno, 21. květen. V kalendáři Moniky po 9. hodině vás vezmeme do světa megahitu milénia a právě teď 8.50. Zdravíme moravské domácnosti, kanceláře, kavárny, dílny, sklady, stáje, úřady, nemocnice, policejní stanice, hasičské zbrojnice i moravské hrady. Hradní paní z Bouzova by klidně mohla být naše posluchačka Zdeňka, které už jsme poslali peníze ze šťastné trojky.
1: Šťastná trojka!
0: Zdeni, zdravíme, dobré ráno.
2: Dobrý den, zdraví vás Zdenka z Otročkova na Bouzovsku. Dnešního dne jsem vyhrála 2000 korun s rádiem Haná. Jsem nejbohatší důchodce z Otročkova a tímto vás i do této vesničky zvu, protože je tam krásný konec světa. Ahoj, šťastná trojko.
0: Ahoj, zdravíme. Takhle se tento týden radovala Zdenka z okolí Bouzova. No a dneska ve čtvrtek 21. května můžete vašemu rodinnému rozpočtu přilepšit taky, ve hře je tisícovka, kterou třeba můžete právě utratit na výletech po památkách, po hradech, po zámcích, nakoupíte plnou ledničku jídla nebo na zahradě uspořádáte grilovačku, no a my to zaplatíme. Do šťastné trojky, a to je to nejlepší, se nemusíte registrovat, posílat nějaké placené SMSky, nic takového, stačí jenom poslouchat tohle rádio. A jakmile vylosujeme tři čísla a právě těmi třemi čísly bude končit vaše telefonní číslo, tak se z něho stačí dovolat sem k nám do rádia Haná a prachy budou vaše. Soutěžíme každý všední den, tak necháte svoje uši vydělávat. Rádio Haná.

Tahle zpěvačka nejdřív úplně neviděla, o čem má zpívat, ale potom ji její manažer a vydavatelství řekli, hele, Sáro, bylo by super, kdyby naspívala třeba něco o lásce. No a tak vlastně takhle uměle vznikla tahle úžasná písnička, kterou jsme si vychutnali. Od Sary Berele za její Love Song. Jsme rádio pro váš celý byt, celý dům, celou ulici, sídliště, pro celé velké město i pro malou malebnou vesnici. Na rádiu Haná se spolu těšíme na celý den, má být polojasný nebo oblačný, teploty do 23 stupňů. Podrobnosti z naší meteocentrály, včetně předpovědi, až do neděle doplníme ve zprávách. A o čem dalším jsme se dneska mezi 6. a 9. hodinou v ranní topce spolu bavili. S naším expertem jsme představili dnešní filmové premiéry v moravských kinech. Mimochodem po 25 letech se do nich vrací Shrek 1. Taky jsme komentovali včerejší, no řekněme si upřímně, vydřenou výhru 3-1 našich hokejistů na mistrovství světa nad Italy. A nebo jsme vymýšleli věty, kterými by vás dneska mohl potěšit váš šéf, nebo mohla potěšit vaše šéfová. Jestli nějakou takovou větu máte, napište nám ji na Facebook Radia Haná. A po 9. hodině budou našemu rádiu šéfovat hity z jednoho roku.

0: postavíme schody z nebe s Terezou Kernlovou. A teď vysíláme nové zprávy s Tomášem Gottwaldem. Dřív než ostatní.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Baby boom šelem v olomoucké zoo. S mláďaty se tu v posledních týdnech roztrhl pytel. K levhartům a gepardům přibyla dvě mláďata binturongů. Dle zoo jde o samičky. Už je dokonce můžeme zahlédnout ve výběhu. Divákům s handicapem vychází vstříc kino Panorama Boskovice. Dokončilo výměnu schodišťové plošiny pro lidi se sníženou pohyblivostí. Nové zařízení v boskovickém kině výrazně zlepší bezbariérový přístup do budovy kina, informuje město. Dřívější mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší o tom Novinky.cz. Lidé půjčují státu. Zatím objednali nové české státní dluhopisy asi za 22,5 miliardy korun. Zájem překročil původní emisní plán 20 miliard korun, informuje ministryně financí. Rozhodla tedy, že se dluhopisy budou prodávat dál, a to do odvolání. Sport. V osmi finále skončila cesta elitního tenisty prostějovského klubu Jakuba Menšíka na turnaji ATP v Hamburku. Na antukovém kurtu vyzval peruánského kvalifikanta Buseho a zápas skončil v Jakubův neprospěch za 1 hodinu a 4 minuty. Jakub padl po setech 0-6 a 3-6.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i ve čtvrtek.

0: 21 až 24 a co víkend? Oba dny sluníčko, skoro jasno anebo polojasno, sobotní i nedělní teploty kolem 24 až 27 stupňů Celsia. Policie u Olomouce, v Prostějově také u Vyškova a porouchaný autobus ve Valmezu. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď pomáhá a chrání na 276. kilometru obchvatu Olomouce u Olympie. Další hlídku vidíme v Prostějově na Konečné pod dálnicí u Teska. Hlídají také na 2. kilometru D46 u Vyškova ve směru na Prostějov. A porouchaný autobus čeká na servis ve Valmezu na Masaryčce naproti Stavebnin. Naši Moravu dobře známe, ranní dopravu každou půl hodinu má.
1: Rádio Hana.

Rona ztracená, bloudím 6 minut po 9. Varování ministerstva hudby. Poslech Rádia Hana může způsobovat příjemné pocity a vyvolávat vzpomínky. Přesně proto pravidelně každý všední den ladíte naši vzpomínkovou show. Dneska v procházce pamětí jeden milý český loutkový film Kuky se vrací. Budou také dojemné vzpomínky na Petra Muka a celou hodinu písničky z jednoho roku. Jste připraveni? My taky. Jdeme na to i s Katy Perry. Dobré dopoledne.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Zbytečnímu dopolední na vlnách rádia Hana vládnou mega hity z jednoho roku. Prochází pamětí tahle písnička o Terezi Kendlové. Víte, jak se jmenovala? Má název Schody z nebe. A po nebeských schodech za námi schází Petr Muk. Celou hodinu se touláme rokem, kdy tento skvělý český zpěvák 24. května odchází do hudebního nebe, teď o víkendu, v neděli to bude výročí. A takhle na něj vzpomíná Helena Vondráčková.
1: To bylo něco jiného, výjimečného a všechny ty písničky byly jiný, než na co byl člověk zvyklý. On měl krásnou barvu hlasu, příjemnej, sympatický a takovej byl vlastně opravdu, protože jsem měla vlastně možnost potom ho potkat, poznat blíže.
0: Celou hodinu vám na rádiu Hana vybíráme hity z roku, kdy bohužel odchází Petr Muk a tehdy na něj dojemně vzpomínal i mistr Karel Gott. Co řekl, připomeneme už po půl desáté. A zastaví se u nás Lady Gaga, Daft Punk nebo také Rihanna a Eminem. Love the way you lie, i tuhle písničku přidáme už za chvilku. Zkuste dopoledne. Mega hity milénia v Procházce pamětí pokračují.
2: Rádio Hana a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého.

0: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do

0: tak Allegro. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
4: Rádio Hana, procházka pamětí.
5: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Rádio Hana procházka pamětí, chvilku po půl desáté. U nás se vám věnuje Rihanna. Přátelé, zažili jste někdy partnerský vztah, kdy vás ten druhý člověk štval, kdy vás zničil, ale přesto jste to nedokázali ukončit, protože ta láska byla tak nějak silnější. Přesně o tom je tahle jedna z nejemotivnějších písniček roku, do kterého se vracíme. Stojí zatím Rihanna s Eminemem, jmenuje se to Love the Way You Lie. No a Rihanna v tom songu údajně tak trošku zpívala i sama o sobě a o svém někdejším toxickém vztahu, protože prý prožívala něco podobného. My prožíváme vzpomínkovou show, procházku pamětí, to nejlepší z jednoho roku. Teď v neděli to bude, 16 let, co nás opustil tento zpěvák Petr Buk. My si připomínáme tohle výročí, no a takhle na Petra Muka tehdy v emocích vzpomínal mistr Karel Gott.
1: Já jsem se zamyslel, jak schudla v těchto dnech naše branže celá o výjimečného člověka. A hledám aspoň něco útěšného a je to asi to, že nebude stárnout, že mu bude věčně 45, jako Elvisovi 42, na věky.
0: Tak už se Karel Gott a Petr Muk spolu notují v hudebním nebi a v tomtéž roce a dokonce v tomtéž měsíci, kdy do něj Petr Muk odchází, to znamená v květnu, má v moravských kinech premiéru tento loutkový film, to je další nápověd.
2: Co to děláte?
3: Já se zkouším vyždímat.
2: Jděte domů, protože s umělou srstí jste tady k smíchu.
3: Já bych chtěl, ale nevím kam.
0: Tak otázka na vás v procházce pamětí Rádia Hana. Do kterého roku nás vrací tento loutkový film? Tedy Kuky se vrací a současně, kdy nás opouští Petr Muk? Typujete, nebo to víte naprosto přesně? Dejte vědět, v našem výletu jedním rokem budou pokračovat taky Martin Solveig, Xindl X nebo Nickelback. S vámi Hana a čtvrteční procházka pamětí. Díky, že vás máme u sebe.
4: Rádio Hana a procházka pamětí.
5: Vracíme vaše vzpomínky.
6: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
7: WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
8: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
9: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku. Soutěž Radiotalent 2026 právě startuje.
8: Hraj o promo za 400 000 korun. Nahraj vlastní single pod vedením kapely Oběd a Hradeček a získej profi kampaň v rádiu.
9: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
8: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
10: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
5: Rádio Hana. Procházka pamětí.
4: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: dobře víme, co chcete. Chcete se bavit, zpívat, poslouchat, vzpomínat. No a hlavně typovat rok, do kterého se vracíme. A to je naprosto v pořádku. To je samozřejmě OK. It's OK. Tak it's OK, to je název optimistické písničky na závěr procházky pamětí. Je to od zpěváka, který si říká CeeLo Green, máme ho moc rádi. A přesně tento optimismus takhle ve čtvrtek dopoledne potřebujeme slyšet, potřebujeme zesílit, potřebujeme prožít. Tak jdeme na to. A hlavně zlatou medaili si dneska zaslouží všichni, kteří typovali rok.
1: Rádio Hana a procházka pamětí. Dnes je to rok 2010.

0: To, že posloucháte Procházku paměti Rádia Haná, je v naprostém pořádku. Nejlepší hudební výběr z jednoho roku pro vás před 10. hodinou s CeeLo Green, It's OK. A OK je také to, že s námi už vysílá Martina Chvítko Procházková. Hezké dopoledne.
1: Kuk. Kuk.
0: A ani muk.
1: Kuky, kuky, kuk. Ani muk, ale hlavně kuk.
0: Počkej, tak řekni tu polovinu, řekni, proč ty říkáš kuk a já potom řeknu, proč neříkám ani muk, jo?
1: Tak dobře, takže kuk.
0: No. Proč kuk? Proč?
1: Protože dneska mimo jiné vzpomínáme i na Petra Muka, takže
0: ano.
1: Ani muk.
0: Takhle, ano, takhle. Kuky se vrací, loutkový film Jana Sviráka. Ten má premiéru v květnu kterého roku, toto jsme se dneska celou hodinu ptali, no v tom roce právě prožíváme i něco smutného a to se týká Petra Muka. A teď to bude výročí v neděli.
1: Ano, ano, je to loučení a připomínáme si to konkrétně 24. května, ale ten kuky, to je taková ta veselější vzpomínka. Já jsem normálně musela chvilku přemýšlet, ten plyšák, co to je za zvíře? Já jsem fakt chvilku musela přemýšlet, jestli je to zajíc anebo medvídek.
0: No takhle, já jsem to možná, samozřejmě znám to, ale tehdy jsem ještě neměl děti, tak se přiznám, že to jsem neviděl v kinech, ale já bych sám za sebe prostě kuky, asi bych jako řekl toho medvídka. Je to medvídek nebo
1: je
0: není?
1: Je to medvídek, aha. Takový zaprášený plyšák, který cestuje, je to loutkový film Jana Sviráka, jak si řekl, a těch zvířat, tak je tam víc.
0: Takhle, našli jsme si to, je tam třeba liška, motýl, šnek anebo žába, tak jestli máte malé děti, tak myslím si, že Kuky se vrací je velmi příjemný filmový tip, třeba na nějaké jarní víkendy, když nebude úplně pěkně, tak si to puste v televizi nebo někde na internetu. Dneska to nejlepší z jednoho roku v Procházce pamětí.
1: A byl to rok 2010.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Děkujeme, že ladíte. Marta se na vás těší, s ní také kapela Roxette anebo Krištof a Hvězdáři.
1: A bude taky Alex Warren.
0: Dopoledne s Kvítkem na vlnách Rádia Haná, hned po zprávách a ty přináší Tomáš Gottwald.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V letním kině v Olomouci budeme moci tentokrát sledovat představení v rámci Moravského divadelního léta. Přehlídka se koná od 16. do 26. června. Na programu je například Noc na Karlštejně nebo Sluha dvou pánů. Podrobnosti o programu a celém festivalu na webu moravskedivadlo.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Také letos si budeme moci zahrát přímo v centru Prostějova plážový volejbal. Město informuje, že pískové sportoviště na beach volejbal najdeme na náměstí, opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Více na webu prostějov.eu. Šumperk má nové dopravní hřiště, vyrostlo v Temenici a má i semafory a železniční přejezd. Místní děti tak za dopravní výukou už nemusí dojíždět. Tuto sobotu od 14 hodin se celý areál navíc poprvé otevře i pro veřejnost. Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou už je v pražské nemocnici na Bulovce. Byl sem převezen po žádosti Spojených států. Zatím je bez příznaků této nakažlivé, krvácivé horečky. Podezření u něj vzniklo po kontaktu s nakaženým v Ugandě. Ve specializovaném oddělení nemocnice zůstane 3 týdny.
5: Jsme připraveni na jakékoliv požadavky, které nám budou dány. Pro nás je to pacient, nerozhoduje o to, z jaké země k nám přijíždí. Jestliže v rámci spolupráce jsou tyto požadavky, fakultní nemocnice to umí vyřešit.
4: Říká ředitel fakultní nemocnice Bulovka Petr Kolouch.
2: Sport.
4: Do semifinále tenisového turnaje WTA ve Štrasburku se dnes pokusí postoupit Marie Bousková. Figuruje na antukovém podniku jako nasazená osmička. Dnes se pokusí potvrdit svou roli proti Američance Liové. Duel začne po 10:30.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: A po zprávách rychlé počasí i doprava. Víme, jak bude dnes ráno a večer, skoro jasno, přes den polojasno anebo oblačno. Teploty do 23 stupňů, místy přehandit. Zítra má být na teploměru 21 až 24 stupňů, polojasno anebo oblačno. A co víkend? V sobotu i neděli teploty mezi 24 a 27 stupni a většinou skoro jasno nebo polojasno.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
1: Policie v Olomouci, v Holešově, v Hulíně a nehoda na D1 u hranic. Víme, jak se jezdí tady a teď se to dozvíte i vy. Policejní hlídky pomáhají a chrání na obchvatu Olomouce u Globusu ve směru na Mohelnici. Další hlídka přímo v Olomouci na Přirovské u Lidlu, v Holešově na Palackého nebo v Hulíně u Kruháče na Poštovní ulici. I tady pozor na rychlost. A Bouračku objíždíme na 307. kilometru D1 u hranic ve směru na Přirov. Aktuálně by to podle vašich zpráv mělo být bez dlouhého zdržení. Šťastnou cestu s námi a hezké dopoledne.
0: Radio.

0: Ve městě i v dědině hraje Hana jedině. Díky moc, že ladíte. My pro vás máme ten nejlepší hudební výběr a samozřejmě taky dneska přidáme tu nejlepší zábavu. Ještě v téhleté hodině společně vyrazíme do kina a taky si povíme, kde se třeba už o tomto víkendu koná nějaký ten dětský den v našem regionu, protože akcí je spousta a na Hané máme přehled. Tak poslouchejte dál.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
5: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
6: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
7: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
8: Zubrsras. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubrsras. 6. června v pivovaru Zubr.
9: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Jsme Radio Hana.

0: Jinak o tomto víkendu také slavíme dětský den, konkrétně v sobotu. 100% na některých místech v našem regionu, třeba v Července na fotbalovém hřišti, v Novém Malíně na Šumpersku, tady bude i spousta zvířátek, koně a psy. V Pavlovicích u Přerova to bude rovnou festival skákacích hradů a dětský den bude taky v Kroměříži na Bagráku. Takže zábava u vody i na vodě. Budou jízdy na dračích lodích, tak co, vyrazíte?
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění. Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info. Servírujeme pořádnou dávku hokeje každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: www.zábava.cz.
1: Květnové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
2: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
3: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
1: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
2: Hrajte taky v Rádiu Hana, je to super.
1: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
4: To snad ne, já se na to vystupu. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apkatí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
6: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
1: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil.

0: Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota, 23. května ve 14 hodin.
4: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

Johana. Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

Tak zpěvačka Eva Farná moc dobře ví, co jí čeká. Letos na podzim mimo jiné zasedne v porotě nového ročníku Superstar. To se už ví. Za chvilku tady máme zprávy a zjistíme, že olomoucká zoo na Kopečku získala jednu velmi prestižní cenu. Podrobnosti za chvilku a po 11. hodině na Hané. Hit za

0: 10.56, to je aktuální čas, jdeme na zprávy a přidáme i počasí a aktuální dopravu.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Informace od nás rovnou k vám, začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen 3 zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity, informuje město. Zvrat v kauze ex-ředitelky hygieny Zlínského kraje. Státní zástupce podmíněně zastavil stíhání Evy Sedláčkové. Ta se po roce zapírání přiznala, že srazila loni v březnu na Zlínsku služebním autem motorkáře a ujela. Už uhradila škodu, píší o tom Seznam zprávy. Připravme se na teplotní skok. Meteorologové předpovídají v Česku do následujících dní slunečné počasí, které vygraduje v neděli. To očekávají teploty až 29 stupňů Celsia a nevylučují i možnost překročení tropické třicítky.
1: Sport.
3: O postup do hlavní části French Open dnes bude usilovat přední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina. Je ve finálovém kole kvalifikace. O postup do hlavní části pařížského Grand Slamu si zahraje dnes po 2:30 s Francouzem Forelem.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál docela proměnlivo. Místy oblačno s možností nějakých lehčích lokálních přeháněk, ale ukazuje se samozřejmě i sluníčko. Teploty dnes opět lehce přes 20, zítra a o víkendu to bude letních 25 stupňů. A zatím to vypadá tak, že až do neděle by mělo být bio na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž.
1: Doprava.
0: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi, hlásíte spoustu policejních hlídek, například v Olomouci na Pavlovické u Lídlu nebo v Holici na Šlechtitelů. Na Prostějovsku hlídka na silnici 377 u Drahan, v Mohelnici na Družstevní, hlídka také na Šumpersku na trase Sudkov Dolní Studenky nebo v Šumperku na Jesenické. A kontrolu můžem potkat i na D1 na exitu Hulín Západ a nebo přímo v Hulíně na Holešovské. Tak hlavně šťastnou cestu bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana.

0: nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech.
1: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Posloucháte Rádio Haná.
4: Hezké dopoledne.

Zdravíme všechny naše posluchače na Hané, zdravíme i budoucí hvězdy našeho éteru. Tak je tady po roce opět Radio Talent, což je příležitost pro muzikanty do 30 let, příležitost, kterou zaštiťuje s rádiem Haná i šumperská kapela

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. Jaropojištění.cz
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
5: Těšíte se na sezónu?

0: 26. května. Kaufland.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert,

0: Vlastní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Toto je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: tímhletím songem vracíme zpátky 80. Za okamžik už tady bude třeba Ava Max nebo Backstreet Boys a teď se jdeme podívat na hokejové mistrovství světa. Jdeme omrknout zdejší zebry.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
2: Dobře víme, že na mistrovství světa ve Švýcarsku je český tým, čeští fanoušci a na fair play dohlíží i čeští rozhodčí. Ano, a jsou hned tři. Mezi 32 vyvolenými zebrami jsou Jiří Ondráček na pozici hlavního a také čárový Jiří Ondráček s Lukášem Rampírem. A teď si říkáte, počkejte, moment. Vždyť to je chyba. Dvakrát jste v tom rádiu hlásili Jiřího Ondráčka. Máte pravdu, všimli jste si toho, ale není to chyba. Jsou to skutečně dva lidé, dva jmenovci. Poprvé v historii mistrovství světa tak mohou zápas řídit dva rozhodčí se stejným jménem a příjmení a jsou z Česka. Zatímco hlavní Jiří Ondráček píská svůj první šampionát, tak jeho jmenovec na čáře prožívá už svůj šestý seniorský turnaj. Takže až u televize uslyšíte větu Ondráček poslal Ondráčka na buly, klidně to může být pravda.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mamsa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
7: No to bych to pěkně zvoral.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
11: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
12: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
13: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.

0: Kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket. Rádio Hana.

0: Za okamžik jsou tady naše poletní zprávy na rádiu Hana a v nich taky mimo jiné jedno varování. Pozor na klíšťata, ať už půjdeme do parku nebo třeba na výlet do lesa. Podrobnosti za chvilku a po 12. hodině.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Na Hané dáme činasky. Dáme taky in

0: 11.56 je aktuální čas. Zprávy počasí, doprava, máme to.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: A už tu jsou další zprávy. Konec starého malého zimáku v Olomouci, zbyla z něj po rychlé demolici jen základová deska. Beton na místě zůstane, než se tu začne stavět nová malá hala, aby se zabránilo znehodnocení podloží, píše deník. Doplníme, že zakázku na stavbu nové tréninkové haly chce město vypsat v létě. Nová ledová plocha za plecharénou má sloužit veřejnosti a tréninku bruslařských sportů. Je nutná, Olomouc je jediné extraligové město bez druhé ledové plochy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hlavně na problémové lokality a riziková místa se nově zaměří ve své činnosti městská policie v Šumperku. Mění systém hlídkové činnosti v reakci na současnou bezpečnostní situaci a potřeby obyvatel města.
4: Takže jsme si začali vyhodnocovat ty lokality podle míry přestupkovosti a dáváme takzvané úkolové listy, to znamená, každá ta směna dostane jakoby úkol, kde má popsané ty lokality, které musí obejít, musí je zdokumentovat třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát za tu směnu. A ta druhá hlídka jezdí na ty oznámení a dělá takzvanou tu 156.
3: Shrnul úpravu ředitel městské policie Šumperk Martin Pelnář. Kdo plánuje výlet do přírody nebo i do parku, raději se postříkejte repelentem na odpuzování klíšťat. Meteorologové informují, že narůstá jejich aktivita. O víkendu má být až na 5. mimořádném stupni v celé České republice. Tak buďme před klíšťaty obezřetní.
1: Sport.
3: Cyklistická Grand Tour Giro d'Italia dnes odjede svou 12. etapu. Závodníky čeká 175 km dlouhá kopcovitá trasa s cílem v Novi Ligure. O vylepšení pozice bude usilovat i český přeborník Jan Hirt, ten je v průběžném pořadí 18. Start etapy je ve 13 hodin 15 minut.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Víme, jak bude. Víme, že na Olomoucku i jinde nás čeká výraznější teplotní skok. Buďme konkrétní, dneska by mělo být většinou kolem 20 stupňů, ovšem díky slunečnému počasí to postupně půjde nahoru a vygraduje to v neděli. To prý místy naměříme skoro tropické třicítky. Jinak zítra a o víkendu by to mělo být nejčastěji v letních 25.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
0: Doprava.
1: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnské, pod křižovatkou z Hraniční, taky v Řepčíně, na ulici Svatoplukova. Hlídka je i ve Skrbeni u Hřiště. V Prostějově číhají na Konečné, anebo taky na Doma Myslické, kousek od toho kruháčem na Mostkovice a Plumlov. A kontrolu máme hlášenou i v Hulíně na Záhlinické. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana.

0: nejlepší hudební výběr.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej singl Selhání a děkujeme rádiu Haná, že podporuje naši muziku.

0: Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraje v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Rádio Haná. Hezké poledne. Hezké poledne.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
9: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
10: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
11: Zubrstra. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
12: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Tohle je Rádio Haná.

0: na Hanerik Estrim, za chvilku se přidá Anna K, nebo taky zpěvačka Celine Dion. Mimochodem víte, že dnešek patří Moničkám a Kachličkám. Stručně řečeno, ono to tak skutečně je.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme čtvrtek 21. května, narozeniny slaví herec Ivan Vyskočil, kanoista Martin Doktor, také legendární fotbalový brankář, rodák z Křelova u Olomouce Ivo Viktor. A svátek slaví každá Monča, Móňa, taky Monička, takže i Monika z Přátel.
3: Víš, že jsem netušila, že máš v sobě tolik hrdosti?
4: To mám, jistě, že jsem tvůj muž a z téhle situace nás dostanu, i kdybys měla dřít dvakrát tolik.
2: Na dnešek připadá i Mezinárodní den čaje a Mezinárodní den kachliček. Hlavně, ať vám to dnes na žádné nepodklouzne. Užijte si celý čtvrtek 21. května.
1: Rádio Hana, kalendárium.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.

0: Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
4: Rádio Hana.

nebo Taylor Swift. Máme pro vás kompletní balíček informací z našeho regionu k tomu počasí a dopravu, takže nahanej, jedeme dál.

0: Pojďte si poslechnout zprávy. Baby boom šelem v olomoucké zoo. S mláďaty se tu v posledních týdnech roztrhl pytel. K levhartům a gepardům přibyla dvě mláďata binturongů. Dle zoo jde o samičky. Už je dokonce můžeme zahlédnout ve výběhu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V řidiči podíváme se, co pak se děje s cenou pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 od minulého týdne zdražil o 40 haléřů na průměrných 43 korun za litr. Nafta v Olomouckém kraji naopak zlevnila zhruba o 20 na průměrných 41,20 za litr. Tréninkovou plochu vylepší svým fotbalistům Uherské Hradiště. Město nechá zrekonstruovat umělou trávu Slovácka ve sportovním areálu v ulici Stonky. Hotovo by mělo být do půlky července.
2: Povrch tréninkového hřiště v městském sportovním areálu, které využívají především mládežnické týmy FC Slovácko a žáci základní školy sportovní, už rekonstrukci nutně vyžadovalo. Jeho obměnou chceme sportovcům zajistit moderní, bezpečné a kvalitní zázemí odpovídající dnešním požadavkům a také lepší herní komfort.
0: Říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Uplynulé mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší Novinky.cz.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace oznámila širší nominaci na nadcházející mistrovství světa. Aktuálně obsahuje seznam 29 jmen a je v nich stopa našeho regionu. V seznamu jsou tři olomoučtí odchovanci, útočníci Tomáš Chorý a Mojmír Chytil a bek David Zima.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál polojasno s trochou mraku a s teplotami kolem 20 stupňů. Zítra a o víkendu to bude 25 i víc. A teď ještě vyrazíme za hranice. Na Krétě dneska Azuro a 23 stupňů. Ve Španělsku a v Portugalsku máme zhruba 26 až 30 stupňů. A podíváme se taky do Jižní Koreje, kde na výletě trajdá naše kolegyně Majda.
4: V Koreji je právě 18 stupňů, doteď nám prošlo, ale vypadá to, že už by se to mohlo držet a zítra by mělo vykouknout i sluníčko.
1: Doprava.
3: Je to naše blesko.

0: trvá to až do srpna. A taky pozor na rychlost. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci, na Přerovské, Okružní anebo na Slavonické a taky ve Štrmbrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu a ať je to hlavně bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana.

Nahané přejeme hezké odpoledne, tohle to jsou Bee Gees, You Win Again, a vy si možná říkáte, no tak to by v tom byl čert, abychom dneska nevyhráli tu šťastnou trojku, mámo. Tak přátelé, čerta nepotřebujeme, důležité je mít u sebe telefon, protože možná už brzy vyhlásíme poslední trojčísví a třeba to bude to vaše. Pravidla šťastné trojky si připomeneme určitě taky do 3 minut, tady u nás nahané rozhodně, poslouchejte dál. A teď už kapela, která letos slaví 30 let na scéně, to jsou prosím pěkně No Name.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.

0: www.zofy.cz.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.

0: A teď nahané taky naše šťastná trojka, která vám šetří peníze.
1: Šťastná trojka!
0: Taková tisícovka, to se vždycky hodí. Můžeme zajít na oběd na nějakou pěknou akci. Může to být příspěvek na nový mobil. Jasně, nějaká ta koruna se prostě vždycky hodí. Takže šťastná trojka je tu pro vás. Žádné registrace, žádné formuláře, žádné SMSky, nic, stačí, když posloucháte. Znáte nás paměť a velmi dobře poslední tři čísla vašeho telefonu a pak už je to opravdu hodně o tom štěstí, protože losujeme.
1: Šťastná trojka!
0: Když my vylosujeme vaši šťastnou trojku, stačí se dovolat během písničky k nám do studia 585 22 55 88. No a když to stíháte, tak peníze jsou vaše.
1: Šťastná trojka!
0: Tahle ta soutěž je určená všem starším 18 let s bankovním účtem. Tak co, jdeme na to? My už máme vylosováno.
1: Šťastná trojka!
0: A rovnou se ptáme, končí váš telefon číslem 350. Zní to tak jednoduše, tak hezky, že? Šťastná trojka, poslední trojčíslí, 350. Jste to vy? Máte? Voláte nám? Stíháte to? Tisícovka může být vaše, tak jdeme na to. 585 22 55 88. Dneska šťastná trojka je 350.
2: Váš mobil, vaše peníze. Hrajeme o 1000 korun v soutěži Šťastná trojka. Máte poslední tři číslice stejné, jako jsme právě vyhlásili? Tak zavolejte a 1000 korun může být vašich. Jedině na Hané.

0: Ještě posledních pár vteřin v naší šťastné trojce. Přátelé, kamarádi, my jsme hledali někoho, komu šťastná trojka končí číslem 350.
1: Šťastná trojka!
0: A já se v tuhletu chvíli ptám, kdo pak je teď momentálně na drátě?
2: Večerka, Radomír, telefon, mám 350, konečná.
0: Konečná, takzvaná konečná, poslední, trojčíslí. Prosím tě, Radomír si říkal?
2: Radomír Večerka, no.
0: Zdravíme, Radomíre. No tak 350, ano, to je poslední trojčíslí, které jsme vyhlašovali. A
2: ano,
0: to znamená...
2: to je moje, to je moje.
0: No tak to je vaše, tak to my gratulujeme. Radomíre, ale to bylo opravdu v poslední vteřině. To se teda musí nechat. Tomu se říká litr za vteřinu. Jo, vy jste si vydělal tisícovku za jednu jedinou vteřinu, tu poslední. Radomíre, jakou máte jinak vy spotřebu? Jako třeba tisícovku jste schopný utratit za dlouho?
2: Prosím vás, ještě jednou, já jsem v práci, že? Moc slyším. Ještě jednou.
0: Jakou máte spotřebu, za dlouho jste schopný utratit tisícovku?
2: Je, tak za tři dny, za čtyři a jedný.
0: Jo, takhle, tak vy takhle pěkně spoříte, šetříte. Radomíre, tak to je krása. Určitě nám zůstaňte na drátě, teď se hlavně nikam nestraťte, protože vyhráváte tisícovku na ruku a my vám gratulujeme. Vaše šťastná trojka, cinklo to tam, 350, super!
3: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na

0: novinky pro nás chystají na hradě Šternberg a dneska pro vás máme pro změnu nové hvězdné války a taky se po 25 letech vrací do kin Shrek. Víc už teď probereme s naším filmovým expertem.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honza, co pro nás máš?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
4: Gangstři, váleční zločinci.
5: Ať žije impérium.
3: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
4: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
3: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
6: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
7: Mluvíš mi po hlavu!
3: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
8: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
3: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
2: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
3: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
9: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební obor.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.

Moravské divadelní léto v prostorách Letňáku a nebo přímo v centru Prostějova plážový volejbal. Proč ne? Podrobnosti za okamžik ve zprávách zjistíte, co se děje a hlavně, co se bude dít v našem regionu. A po 14. hodině. Hit za hit.

0: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V letním kině v Olomouci budeme moci tentokrát sledovat představení v rámci Moravského divadelního léta. Přehlídka se koná od 16. do 26. června. Na programu je například Noc na Karlštejně nebo Sluha dvou pánů. Podrobnosti o programu a celém festivalu na webu moravskedivadlo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Také letos si budeme moci zahrát přímo v centru Prostějova plážový volejbal. Město informuje, že pískové sportoviště na beach volejbal najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Více na webu prostějov.eu. Šumperk má nové dopravní hřiště, vyrostlo v Temenici a má i semafory a železniční přejezd. Místní děti tak za dopravní výukou už nemusí dojíždět. Tuto sobotu od 14 hodin se celý areál navíc poprvé otevře i pro veřejnost. Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou už je v pražské nemocnici na Bulovce. Byl sem převezen po žádosti Spojených států. Zatím je bez příznaků této nakažlivé, krvácivé horečky. Podezření u něj vzniklo po kontaktu s nakaženým v Ugandě. Ve specializovaném oddělení nemocnice zůstane 3 týdny.
2: Jsme připraveni na jakékoliv požadavky, které nám budou dány. Pro nás je to pacient, nerozhoduje o to, z jaké země k nám přijíždí. Jestliže v rámci spolupráce jsou tyto požadavky, fakultní nemocnice to umí vyřešit.
0: Říká ředitel fakultní nemocnice Bulovka Petr Kolouch.
1: Sport.
0: Postup do semifinále tenisového turnaje WTA ve Štrasburku Marii Bouskové nevyšel. Na antukovém podniku dnes česká elitní tenistka vyzvala v souboji o postup Američanku Liovou, ovšem zápas prohrála po setech 3-6 a 5-7.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Víme, jak bude. Na Moravě dál docela proměnlivo. Místy oblačno s možností nějakých lehčích lokálních přeháněk, ale ukazuje se samozřejmě i sluníčko. Teploty dnes opět lehce přes 20, zítra a o víkendu to bude letních 25 stupňů. A zatím to vypadá tak, že až do neděle by mělo být bio na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme o dopravní nehodě, která se momentálně řeší v Olomouci na křižovatce Velkomoravská Rooseveltova. Bouráme taky v Kroměříži na Tovačovského. V Kroměříži máme hlášenou i policejní hlídku na ulici Havlíčkova. Kontrola taky na D1 na exitu Přerovich a nebo v Tovačově. Tady je prý hlídka, jak je ta odbočka na Anín. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana.

0: Děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Toto je
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
13: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
14: Super sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
15: Tady je rádio.

0: víkend letních 25, ale v neděli to údajně může být skoro tropických 30. Uvidíme za chvilku na Hané, Tina Turner a teď taky sledujeme dění v našem regionu.
1: O čem se píše?
0: Jak jsme zjistili, ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje zveřejnilo aktuální mapu oprav. V plánu je celkem 6 velkých projektů. Jejich přehled i s termíny najdeme na webu report.cz. A už se blíží moravské divadelní léto. Od 14. do 26. června nabídne neopakovatelné zážitky v prostoru letního kina Olomouc. Kompletní program nabízí kromě Moravského divadla taky Letňák Olomouc. A v Kroměříži budeme mít zase po roce relaxační zónu přímo v centru. Co nás na Velkém náměstí čeká, tak na to nás naladí web Kroměříž.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná. Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Teď už s kolegou Štěpánem, zdravím tě, ahoj.
1: Krásný čtvrtek.
0: Ano, přátelé, tak my samozřejmě jsme tady teď společně a než Štěpán naskočí na tu odpolední směnu, tak my se zase budeme bavit o tom, jak naskakují ti naši hokejisti vždycky na léta, jak se jim daří zatím teda na mistrovství světa ve Švýcarsku. Včera ta Itálie, jako kdybys to měl třeba zhodnotit ve dvou větách.
1: Jako já bych řekl, že od Italů to byl gladiátorský výkon vyloženě. A v rance první dvě třetiny měli čínskou zeď jako doslova. Takže nám chybělo trošku toho štěstíčka a opravdu si myslím, že spousta jako fanoušků český holva trnula po té druhé 20-minutovce, protože my jsme vlastně prohrávali, ale naštěstí tak 3-1, tak jako mělo to opět podle mě spoustu dramatů a dobře teda aspoň, že jsme to dotáhli do vítězného konce. A uvidíme, co v sobotu proti našim bratrům ze Slovenska.
0: Ono to může být v podstatě i z naší strany trošku taktika, jakože se tváříme, že nám to moc nejde, že někdy.
1: A tak to by měli za ušima, ale jako kluci hodně, za hokejkou.
0: Jo, jakože že takový to jejda, to se nám nedařilo a Slovensko a Itálie hrát takový soupeři, takže jakože v očích těch silných soupeřů my se jako podhodnocujeme a tohle by mohla být příště naše výhoda.
1: Přesně tak, jako vlastně oni by mohli udělat úplně to stejné, co my děláme s těma slabšíma soupeřema, že nás podcení, no a my potom vypráskáme Kanadu, Švédy, Finy, všechny.
0: Budeme se těšit a po 15. hodině na Hané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme mantra, že
3: hledá se žena, dobrá zpráva.
0: Staví se Ed Sheeran.
3: Celestia.
0: A nebo budou naši oblíbení Ace of Base. To jsou ti Švédi. Ty ve skupině nemáme. Radio Hana, teď zprávy počasí doprava, jdeme na to. Jo, máme, měli jsme.

0: Informace od nás rovnou k vám. Začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity, informuje město. Zvrat v kauze ex-ředitelky hygieny Zlínského kraje. Státní zástupce podmíněně zastavil stíhání Evy Sedláčkové. Ta se po roce zapírání přiznala, že srazila loni v březnu na Zlínsku služebním autem motorkáře a ujela. Už uhradila škodu, píší o tom Seznam zprávy. Připravme se na teplotní skok. Meteorologové předpovídají v Česku do následujících dní slunečné počasí, které vygraduje v neděli. To očekávají teploty až 29 stupňů Celsia a nevylučují i možnost překročení tropické třicítky. Sport. O postup do hlavní části French Open dnes bude usilovat přední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina. Je ve finálovém kole kvalifikace. O postup do hlavní části pařížského Grand Slamu si zahraje dnes po půl druhé s Francouzem Forelem.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že na Olomoucku i jinde nás čeká výraznější teplotní skok. Buďme konkrétní, dneska by mělo být většinou kolem 20 stupňů, ovšem díky slunečnému počasí to postupně půjde nahoru a vygraduje to v neděli. To prý místy naměříme skoro tropické třicítky. Jinak zítra a o víkendu by to mělo být nejčastěji letních 25.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že dopravní nehoda se dořešuje v Olomouci na Velkomoravské, je to konkrétně kousek od křižovatky s Rooseveltovou. Policejní hlídku nám pak hlásíte na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova, na D1 na exitu Přerovich nebo na exitu Kroměříž Východ. A kontrolu máme hlášenou také v Prostějově na Plumlovské a nebo na Brněnské. Tady číhají u Hřbitova, klasika, a na hlídku můžeme narazit i v Šumperku na Zábřežské, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

Buďte v klidu, jeden mladík z Indonésie totiž randil s dívkou rok na internetu, pak si ji vzal a až po 12 dnech zjistil, že jeho novomanželka je vlastně novomanžel. Ano, tohle se stalo manželovi, sice bylo divné, že doma pořád nosí závoj a svatební noc odkládá na neurčito, ale myslel si zkrátka, že je prostě jen plachá. Plachá ale nebyla, chtěla pouze zpronevěřit jeho rodinné úspory, takže dámy a pánové, až vám partner příště řekne, že se před vámi stydí, tak si to radši ověřte. Držte si peněženky.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: XXL za 59,90 až do 26. května. Kaufland.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevu 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Hot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.

Posloucháte Rádio Hana, máme čtvrtek 21. května, no a máme jedinečnou a vlastně taky jedinou šanci vidět originální akční film, který se točil přímo v ulicích Olomouce. Stav odpojen jako podsta béčkovým akčňákům 80. a 90. let, kaskaderské kousky honičky, bouračky, tak to je Stav odpojen už dneska v olomouckém metropolu od 18.

0: okreme, tady i na sobotní hokejový špíl Česko versus Slovensko, který začíná ve 4:20 odpoledne. No a na Rádiu Hada posíláme už za chvíle další hity a na programu Kapela Činasky a nebo Ellie Goulding, tak vydržte na vlně.
1: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
4: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
5: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
6: Mauca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
7: No to bych to pěkně zvoral.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
10: 14. ročníku festivalu

0: A už tu jsou další zprávy. Konec starého malého zimáku v Olomouci. Zbyla z něj po rychlé demolici jen základová deska. Beton na místě zůstane, než se tu začne stavět nová malá hala, aby se zabránilo znehodnocení podloží, píše Deník. Doplníme, že zakázku na stavbu nové tréninkové haly chce město vypsat v létě. Nová ledová plocha za plecharénou má sloužit veřejnosti a tréninku bruslařských sportů. Je nutná. Olomouc je jediné extraligové město bez druhé ledové plochy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hlavně na problémové lokality a riziková místa se nově zaměří ve své činnosti městská policie v Šumperku. Mění systém hlídkové činnosti v reakci na současnou bezpečnostní situaci a potřeby obyvatel města.
2: Takže jsme si začali vyhodnocovat ty lokality podle míry přestupkovosti a dáváme takzvané úkolové listy. To znamená, každá ta směna dostane jakoby úkol, kde má popsané ty lokality, které musí obejít, musí je zdokumentovat třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát za tu směnu. A ta druhá hlídka jezdí na ty oznámení a dělá takzvanou tu 156.
0: Shrnul úpravu ředitel městské policie Šumperk Martin Pelnář. Kdo plánuje výlet do přírody nebo i do parku, raději se postříkejte repelentem na odpuzování klíšťat. Meteorologové informují, že narůstá jejich aktivita. O víkendu má být až na pátém mimořádném stupni v celé České republice. Tak buďme před klíšťaty obezřetní.
1: Sport.
0: A ještě mrkneme na mistrovství světa v hokeji. Česká reprezentace dnes nehraje, ale můžeme si zkontrolovat další manšafty. Od 16 hodin 20 minut utkání Lotyšsko-Finsko a Kanada-Norsko. A od 20 hodin 20 minut Švýcarsko versus Velká Británie a Dánsko proti Slovensku.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Většinou polojasná obloha nebo úplně jasno. A nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 21 a 26 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem nám potom budou teploměry ukazovat.

0: Ďakujem.
1: Čeká vás rekonstrukce? Tak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz
2: Doprava.
0: Bourá se na D640 hned za Olomoucí. Je to bez bližších podrobností. Zdrží vás to tady na 10 minut.

je na Masarykově anebo ve Valmezu na Sokolské. A v Olomouci potom počítejte se zdržením na Švajcerově ulici, Čajkovského 17. listopadu a taky na Velkomoravské. Pohodovou jízdu. Rádio Hana.

0: Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Jsme Rádio Hana.
1: Hezké odpoledne.

kilogramů čisté gepardí roztomilosti. Pojďme spolu na 30 vteřin do Olomoucké zoo na Svatém kopečku. Tamní chovatelé totiž slaví historický úspěch.

Po začátku chovu v roce 1999. Malí rychlíci jsou sice zatím schovaní v zázemí, ale podle čerstvých videozáznamů se mají čile k světu a dělají pěkný poprask.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
9: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
10: Superstras, Paulie Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se Smečkou a zažij nový koncept festivalu Superstras. 6. června v pivovaru Zubr.
11: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
12: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota, 23. května ve 14 hodin.
13: Rádio Hana.

0: Vstupu českých rozhodčích na letošním šampionátu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
2: Dobře víme, že na mistrovství světa ve Švýcarsku je český tým, čeští fanoušci a na fair play dohlíží i čeští rozhodčí. Ano, a jsou hned tři. Mezi 32 vyvolenými zebrami jsou Jiří Ondráček na pozici hlavního a také čárový Jiří Ondráček s Lukášem Rampírem. A teď si říkáte, počkejte, moment. Vždyť to je chyba. Dvakrát jste v tom rádiu hlásili Jiřího Ondráčka. Máte pravdu, všimli jste si toho, ale není to chyba. Jsou to skutečně dva lidé, dva jmenovci. Poprvé v historii mistrovství světa tak mohou zápas řídit dva rozhodčí se stejným jménem a příjmení a jsou z Česka. Zatímco hlavní Jiří Ondráček píská svůj první šampionát, tak jeho jmenovec na čáře prožívá už svůj šestý seniorský turnaj. Takže až u televize uslyšíte větu Ondráček poslal Ondráčka na buly, klidně to může být pravda.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
8: Ráno, první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
1: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
11: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
13: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Tady je Radio Hana. Hezké odpoledne.

0: další čerstvé informace.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V letním kině v Olomouci budeme moci tentokrát sledovat představení v rámci Moravského divadelního léta. Přehlídka se koná od 16. do 26. června. Na programu je například Noc na Karlštejně nebo Sluha dvou pánů. Podrobnosti o programu a celém festivalu na webu moravskedivadlo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Také letos si budeme moci zahrát přímo v centru Prostějova plážový volejbal. Město informuje, že pískové sportoviště na beach volejbal najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Více na webu prostějov.eu. Šumperk má nové dopravní hřiště, vyrostlo v Temenici a má i semafory a železniční přejezd. Místní děti tak za dopravní výukou už nemusí dojíždět. Tuto sobotu od 14 hodin se celý areál navíc poprvé otevře i pro veřejnost. Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou už je v pražské nemocnici na Bulovce. Byl sem převezen po žádosti Spojených států. Zatím je bez příznaků této nakažlivé, krvácivé horečky. Podezření u něj vzniklo po kontaktu s nakaženým v Ugandě. Ve specializovaném oddělení nemocnice zůstane 3 týdny.
4: Jsme připraveni na jakékoliv požadavky, které nám budou dány. Pro nás je to pacient, nerozhoduje o to, z jaké země k nám přijíždí. Jestliže v rámci spolupráce jsou tyto požadavky, fakultní nemocnice to umí vyřešit.
3: Říká ředitel fakultní nemocnice Bulovka Petr Kolouch.
1: Sport.
3: Postup do semifinále tenisového turnaje WTA ve Štrasburku Marii Bouskové nevyšel. Na antukovém podniku dnes česká elitní tenistka vyzvala v souboji o postup Američanku Liovou, ovšem zápas prohrála po setech 3-6 a 5-7.
1: Počasí.

3 stupně Celsia. Víme, jak bude. Dnes v noci teploty spadnou na 11 stupňů. Zítra nás potom čeká polojasná obloha a teplota okolo 23 stupňů Celsia. O víkendu sluníčko, v sobotu letních 25 a v neděli dokonce nejvyšší teploty přes den budou atakovat tropické třicítky. Doprava. Bourá se na Bruntálsku v Horním Městě. Jde o nehodu dvou osobních aut na začátku obce na cestě na Skály. Projet se to tu dá, ale bez problému.

0: Velkomoravské, taky na školní ulici ve Svitavách, na D1 na exitu Předov, anebo na exitu Hulín Západ. Přejeme vám pohodovou jízdu a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

rituálu hojnosti. Ten rituál mimochodem fungoval skvěle, ona se ta hojnost dostavila prakticky okamžitě, akorát tedy na účtu šamana, který jí míchal karty. Ona si se v půlce začala mít pochybnosti, ale mák jí poslal potom pár tisíc korun zpátky.

0: Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: www.zofy.cz.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.

0: 26. května. Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tady je Rádio Hana.

0: kapelou Jelen přejeme, aby zbytek dnešního dne byl u vás klidný jako voda. Dnes je ideální čas pro to, pokud tedy máte tu možnost vzít si do ruky knížku a uvařit si k tomu večer nějaký dobrý čaj, protože právě dnes je Mezinárodní den čaje. U nás za chvíli Robbie Williams, Elton John nebo Shakira, ale ještě předtím s kolegou Lukášem Kobzou omrkneme dnešního slavence.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme čtvrtek 21. května, narozeniny slaví herec Ivan Vyskočil, kanoista Martin Doktor, také legendární fotbalový brankář, rodák z Křelova u Olomouce Ivo Viktor. A svátek slaví každá Monča, Móňa, taky Monička, takže i Monika z přátel.
3: Víš, že jsem netušila, že máš v sobě tolik hrdosti?
4: To mám, jistě, že jsem tvůj muž a z téhle situace nás dostanu, i kdybys měla dřít dvakrát tolik.
2: Na dnešek připadá i Mezinárodní den čaje a Mezinárodní den kachliček. Hlavně, ať vám to dnes na žádné nepodklouzne. Užijte si celý čtvrtek 21. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já,
5: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
8: To snad ne, já se na to vys***u a kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy,
9: a kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig.
10: Víš co,
9: mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
12: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
13: Objednej a už to letí.
14: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
15: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
14: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte i hned 602 489 489.
15: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
16: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
17: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: Rádio Haná.
18: Nejlepší hudební výběr.

0: 7.57, tolik je aktuální čas. Na rádiu Hana neseme další zprávy.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V řidiči podíváme se, co pak se děje s cenou pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 od minulého týdne zdražil o 40 haléřů na průměrných 43 korun za litr. Nafta v Olomouckém kraji naopak zlevnila zhruba o 20 Kč na průměrných 41,20 za litr. Tréninkovou plochu vylepší svým fotbalistům Uherské Hradiště. Město nechá zrekonstruovat umělou trávu Slovácka ve sportovním areálu v ulici Stonky. Hotovo by mělo být do půlky července.
4: Povrch tréninkového hřiště v městském sportovním areálu, které využívají především mládežnické týmy FC Slovácko a žáci základní školy sportovní, už rekonstrukci nutně vyžadovalo. Jeho obměnou chceme sportovcům zajistit moderní, bezpečné a kvalitní zázemí odpovídající dnešním požadavkům a také lepší herní komfort.
3: Říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Uplynulé mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší Novinky.cz.
1: Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace oznámila širší nominaci na nadcházející mistrovství světa. Aktuálně obsahuje seznam 29 jmen a je v nich stopa našeho regionu. V seznamu jsou tři olomoučtí odchovanci, útočníci Tomáš Chorý a Mojmír Chytil a bek David Zima.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i ve čtvrtek.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Začínáme pohledem na biopředpověď, která by měla být minimálně do konce tohoto týdne na nejnižší zátěži, tedy na prvním stupni, který nikoho neohrožuje. Víme, jak bude. Závěr pracovního týdne polojasný s teplotami nejčastěji mezi 20 a 24 stupni. V sobotu na teploměru 25, v neděli pak naměříme mezi 25 a 28 stupni Celsia stabilně. Celým víkendem by nás potom výhledově měla provázet hlavně polojasná obloha anebo úplně jasno. Doprava. Bourá se na Nerudově ulici v Prostějově, jde o nehodu cyklisty se zraněním a opatrně se tu dá projet. Nehoda je taky na dálnici D1 směr Vyškov za exitem Mořicem, jedná se o střed dvou osobních aut s policií na místě a i tady se řidiči opatrně dostanou. A připomínáme i nehodu na Bruntálsku na trase Horní město Skály, taky tady jde o nehodu dvou osobáků, která je průjezdná se zvýšenou opatrností. A omrkneme ještě policejní hlídky právě teď na exitu Přerov na dálnici D1 a taky na ulici Klučkám v obci Lukov. Šťastnou cestu vám přejeme, ať už máte namířeno kamkoliv.
0: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

chování. Buďte v klidu, jeden mladík z Indonésie totiž randil s dívkou rok na internetu, pak si ji vzal a až po 12 dnech zjistil, že jeho novomanželka je vlastně novomanželka.

0: chtěla pouze zpronevěřit jeho rodinné úspory. Takže dámy a pánové, až vám partner příště řekne, že se před vámi stydí, tak si to radši ověřte. Držte si peněženky a mějte i nadále krásný čtvrtek na Rádiu Hana.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Zubrsras, síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubrsras 6. června v pivovaru Zubr.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Hunichovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Hunichově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.unichov.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
14: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.

0: můžeme do kina vyrazit.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honza, co pro nás máš?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
4: Gangstři, váleční zločinci.
5: Ať žije impérium.
3: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učeníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
4: Než se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
3: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli.
6: Three scratches just like that.
7: You didn't stop, did you?
3: Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér.
7: Something unholy.
3: No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
8: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
9: Mlišme po hlavu!
3: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
10: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
3: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
2: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
3: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Jedete mimo náš signál?
11: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
1: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
11: www.radiohana.cz
1: nebo si stáhněte apku Rádia Haná.
12: Máš kapelu?
13: Nebo jsi solista?
12: Je ti do 30?
13: Ukaž, co v tobě je.
14: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.

počasí. Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Většinou polojasná obloha nebo úplně jasno. A nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 21 a 26 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem nám potom budou teploměry

0: podvečer.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.

0: Dlani, my budeme pokračovat ve hraní těch největších hitů. I v následujících minutách bude Ale Farben, zpěvačka Pink, anebo Madonna a Taylor Swift. Takže o zábavu bude postaráno, ale ještě předtím se jdeme podívat na to, o čem píší regionální zpravodajské weby. Ví se už kolegyně Marťa Kvítko.
1: O čem se píše?
2: Jak jsme zjistili, ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje zveřejnilo aktuální mapu oprav. V plánu je celkem 6 velkých projektů. Jejich přehled i s termíny najdeme na webu report.cz. A už se blíží Moravské divadelní léto. Od 14. do 26. června nabídne neopakovatelné zážitky v prostoru letního kina Olomouc. Kompletní program nabízí kromě Moravského divadla taky Letňák Olomouc. A v Kroměříži budeme mít zase po roce relaxační zónu přímo v centru. Co nás na Velkém náměstí čeká, tak na to nás naladí web Kroměříž.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.

na Rádiu Haná každý večer mezi 8 a 9. Fancy za námi, už za chvíli u nás taky Princess, Kiss, Erasure, Depeche Mode, Joe Cocker, nebudou chybět ani Human League, Genesis anebo Milli Vanilli. 80 za 80 až do 21. hodiny a už teď posíláme Eurythmics a jejich Miracle of Love na Rádiu Haná.

0: Chceš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
3: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
4: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: V hromadě CDček.
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože

0: dai.
1: Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin.
2: 90 v 9.
1: Rádio Hana.

0: starí páni, Jitřenka řídí kokrhání.
1: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme čtvrtek 21. května, narozeniny slaví herec Ivan Vyskočil, kanoista Martin Doktor, také legendární fotbalový brankář, rodák z Křilova u Olomouce Ivo Viktor. A svátek slaví každá Monča, Móňa, taky Monička, takže i Monika z Přátel.
2: Víš, že jsem netušila, že máš v sobě tolik hrdosti?
3: To mám, jistě, že jsem tvůj muž a z téhle situace nás dostanu, kdybys měla dřít dvakrát tolik.
1: Na dnešek připadá i Mezinárodní den čaje a Mezinárodní den kachliček. Hlavně, ať vám to dnes na žádné nepodklouzne. Užijte si celý čtvrtek 21. května.
0: Rádio Haná, kalendárium. Jsme Rádio Haná.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honza, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli.
5: Three scratches just like that.
6: You didn't stop, did you?
2: Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér.
6: Something unholy.
2: No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
7: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
8: Mluvíš mi po hlavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
9: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
10: Květnové novinky Rádia Haná.
1: Peníze létají eterem.
10: Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
11: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3 000 korun.
12: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4 000 korun.
1: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu.
10: A z obyčejného dne
1: může být den výherní.
11: Hrajte taky s Rádiem Haná, je to super.
10: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství
1: světa?
10: Jasně!

0: Dnešní vejlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana. Rádio Hana.

0: bavit vás. I ve čtvrtek. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

0: Pojďte si poslechnout zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, podíváme se, co pak se děje s cenou pohonných hmot v olomouckém kraji. Benzín Natural 95 od minulého týdne zdražil o 40 haléřů na průměrných 43 korun za litr. Nafta v olomouckém kraji naopak zlevnila zhruba o 20 na průměrných 41,20 za litr. Tréninkovou plochu vylepší svým fotbalistům Uherské Hradiště. Město nechá zrekonstruovat umělou trávu Slovácka ve sportovním areálu v ulici Stonky. Hotovo by mělo být do půlky července.
2: Povrch tréninkového hřiště v městském sportovním areálu, které využívají především mládežnické týmy FC Slovácko a žáci základní školy sportovní, už rekonstrukci nutně vyžadovalo. Jeho obměnou chceme sportovcům zajistit moderní, bezpečné a kvalitní zázemí odpovídající dnešním požadavkům a také lepší herní komfort.
0: Říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Uplynulé mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší Novinky.cz.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace oznámila širší nominaci na nadcházející mistrovství světa. Aktuálně obsahuje seznam 29 jmen a je v nich stopa našeho regionu. V seznamu jsou tři olomoučtí odchovanci, útočníci Tomáš Chorý a Mojmír Chytil a bek David Zima.
1: Počasí.
3: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Většinou polojasná obloha nebo úplně jasno a nejvyšší denní teplota.

0: Víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
2: Nejlepší hudební výběr.